pracovníci sekuriti koukali mi až do kapsy, sám nevidím. Příjemný let, na ten nezapomenu jen tak hned.

vyložit vstupní víza. Příjemný let, na ten nezapomenu jen tak hned. Příjemný let, dřív nežli v New Yorku, byl jsem tu zpět v skutku.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Mají tě v ohrádce, za mříště vsadili. Andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo. Tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se s zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný.

napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Vždyť je to nerozum zkusit se s mocným přijít. Mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit. Korektně zdvořile, nemoh si odepřít. Hostinské pokoje, mistře už čekají. Oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixenu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl, pro toho zavřeli.

čest u koliby, do klopy rekrutské košile jsem vetkl kvítek svačce. Život je perpetuum mobile, točí se jako 12 na houpačce. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň, na trati, kterou z paměti znám.

je mi, jak bych byl u cíle. Myslel jsem zítra, je to už dneska. Život je perpetuum mobile, točí se jako černá LP deska.

brody se ztratily, já nestrácím však naději. Jestliže nedojedu, čertové, abych se styděl,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Myslíš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať jsme plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

uzavřeném prostoru se mnohé věci stanou. Kódované zámky nejsou sicilskou obranou. Pohrávám si s myšlenkou, že mě bereš zkrátka. V kapsách tvého kufru jsem jen prázdná přihrádka. Jen 3 tahy povolím a zvolím gambit dámou. Rafinovaně mám šanci.

Šel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi, podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímaly, a mlčeli o tom, co chtěli.

utrhnul jsem ti kytku, dala si síke knoflíku a pak si mě nechtěla držet za ruku, protože se styděla.

byli jsme hluční, jen když jsme měli radost a lidé kolem

vzali jsme se za ruku, abychom se už nikdy nepustili a hledali kytku.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a zítra.

od Brdy či na Pálavě, v Čechách nebo na Moravě, všude kousek svýho srdce máš. Seš jedním z těch, co mají pům z vandráckýho cechu, nenosí splíny a nedbají okolí, svý tělo klidně svěří do náruče mechu, večeři nepohrdnou párkem s fazolí. Takže vím přesně, kam dnes tvoje kroky míří, žár světel

ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol. Přišel sem si jenom střelit medvěda, možná vzala za svý nějaká etika, ale nikdy bych ty vole nezapomněl.

pořád taková zima. Voda vzala lávku přes potok a člověku je nějak divně i mezi svýma. A ani sad letos nerodil,

tam vzadu vykáceli sad. Kořeny vyhodili do povětří. Viděl jsem je tu už tolikrát,

si studně museli zasypat. To nikdy nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo. To nikdy nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo. Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptal? Prej, jestli ho někdo nehledá. A pak se tak divně podíval a řekl, takže nebyl tady.

0: Je starý noční hlídač se svou kujarou, se mnou se chechtali i krávy ustájený, a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Peruna.
0: A nikde závory či přejezd nechráněný, hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor tam nikde blízko není.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: tyhle tři housličky na pledničku rám.
1: A na kytaru a na banjo.
0: Jo, na banjo rám.
2: Že by to bylo něco zvláštního.
3: A snažil se.
0: Jo, dokonce i na basu slově. To si radši zaspíváme.

0: je krátce po 4. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

živá voda v moři hudby. Radio Folk.

si chce kámen a jeho dům. Žhavá tvář letí lesem a plání, plamená kštice ční k nebesům.

oděvem. Polibek ohně má zvláštní zvuk. Vždycky si přál být démant či křemen. Teď v žáru vášně stvrdnul a puk.

může to nějak ovlivnit. Pak vás dají do společné šatny. Zhasnou se

furt ještě chodil po zemi. Všechny nás to pomyšlení

0: zamlaskat a jindy to chce facku. Pak tě ale spraží hlas, jak žhavý slunce za dne, řvát rozkazy i ze spaní, náš kapitán to zvládne.
1: Celý tenhle cirkus začne každý večer znova, k tomu stěžeň hrozně vrže, není kam se schovat.

soubojů a v hrdle zlato měl. V žáru noci hluboký se spolu opijem, květy naší lásky tvojí krví zalijem. Žít pak budem v naději, že přes líto byl sen, opak pravdou stane se,

do školy all right. Miss Lonely, a tak si mohla znát, jinak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě v ní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A dívala si se

zklamaná. Všichni lidi pijou a pijou, nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek a nebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější, je tolik, tolik cizinců.

pláče pod jabloní. Co na to říct? Asi nic. A tak pláču pro ní.

0: šachovnici vrchů vod a cest.
1: Jsme emigranti hledající domovy,
2: jsme uprchlíci z udýchaných měst.
0: Jsme poslední.

když v zimě přespíš na soutoku potoku, máš místo grogu v pochmašinělem. Je těžké věřit na sluneční zátoku, pak možná řekneš letos naposled.

a celou noc se po hmatníku honí. Zvoní v benču a duní v kytarách. Když z vysokého ohně zbyde plamínek a víly nestojí o naši lásku, máš v očích

0: zač by potom celý život stál.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

V řečišti stopy smaže bláto, z mozku se tváře vypaří. Potom

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

oceánu, nehli jsme se z místa. Na cestě z Melbourne do Panamy, vše tak, jak má bejt. Jen ten vítr náhle foukat přestal. Tři čtvrti cesty za námi, všichni jsme se viděli, jak v Panamě roztáčíme s holkama, co máme. Však také v tom čase jsme mnoho práce neměli.

těžce vlasy do čela. A buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdycheho psa, tam se nehopsá, tam se nehopsá. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci, až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče, kvůli těm, co válčí slovy.

máš nápady. Výstři jsou pro polibky a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě. Podívej, jak slunko svítí, hezky je v Egyptě.

kůží. První to mluva další jistá, aby svobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přičíst na dluh života, aby jít zdvořilý a za rohem pak kopnout vsteky do zdi. Večer ji drčel v obětí a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odkázeli a nevraceli se, jenom velká myš se mihla na zpátek.

na jiště nedohlédnout. Jenom se řadit a neohlížet se v křečova se dřív, aby chutnat lež okamžiku a loučit se bez naděje přihlížet.

a kdy už konečně taky jednou já pořád tahat do prázdna. Promiň, vždyť jsi byla docela milá.

0: před malou chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: schod dolů a metrem na háji.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: tvíčkou do nich píchla. Nic nestalo se však.
1: Větvičkou do nich píchla. Nic nestalo se však.

jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok, věštci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si plout. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouc. Havrani mají svátek, když klovou tvrdou zem. Kránu má můj pokoj vždycky lichý počet stěn. Telefonní seznam.

hosté bezvadní, skřídel mají vějíř, u stolu jsou bezhraní. Navzájem si krákoráme zprávy do uší. Kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám

večeří. Znají podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den.

čeká. Přednosta, kam si telefonuje, čepici na skobě, v čekárně strašný hic, jediný muž tu sedí sám a křížovku luští. Tu a tam cinkne zvonek nádražák, vyskočí výhybku bůh.

Je podzim, vypalujú meze. Zlým ohněm had tam praská. Podzim, forman.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

Si mě před půl rokem nechala, říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se, jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají

0: Na rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Kde jsou ty starý časy, kdy korzet natrhla si i žena hrdé rasy, sotva femaňkej, i urozené dámy na srdci měli šrámy, šeptali mi on a my a otvírali sejf.

ránou plepky, dali mi na žilepky a flašku šanoáru. Kdybych býval pro milenku

Steiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněný ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde štěstí, stalo kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli u

Po startu hned jak blize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Zoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem a letka psi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl. Dal jsem mu chleba a kus špeku a ze samého vsteku jsem žuklal jenom peku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hledá, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlez nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak není špeku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajiny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Přicházím už do let Pána Krista. Začínají mě bolet různá místa. Cítím bolest v kostech, vždy když leje. Máme po radostech, lásko zleje. Umíraj mi buňky, to jsem dopad. Nemůžu pít trunky, kurník

srdce. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33, 33. 33.

0: pospíchá. Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas.
1: V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Sešli si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

Proč pláčeš, ty se bojíš? Už jde na start, už ty to znáš. Stíráš slzy, v depu stojíš a tiše mu zamáváš. Pojedou.

teď hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej, vteřiny si dál.

je tam zdravý. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako cívku čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

Je prostá ambicí a prostá jak skýva a poetikou nějak zvlášť nehýří. Už brzy

Všechno se to přežene rychle jak rýma. Sběrači odpustků musí do Říma. Budeme spaseni, ale kdo nás vlastně spasí?

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

cit a sluch. A tak ještě čas. Tak jako cirkusovej kůň ožívá vstříc divákům a poté nenápadně padá. A taky věří zázrakům. Ale už o nich neví.

myšlenky na kost obrané, nadané i ty zadané, i na tu, co zrovna kývá. Zbaví mě strachu z neznámého.

Musíme se hrát a běhat po strunách, na kolenou stát a klačet na špičkách. A nesmíme to vzdát, i když nemáme svůj den, i když chtěli bychom jen

učíme se vstát a vlastní cestou jít. Zapomínat snít a žít, no jak se dá, a je správný čas se ptát, zda jsme staří znudění.

pukalo srdíčko, hořela tráva, ve spadlém záboji zahynul strach. Spraví se písničkou bolavá hlava, rána se zahojí, však z trávy zbyl prach. Počítáš vrásky,

zářalo srdíčko, pukala skála, ze tmy se vynořil strach s bílou holí. Ta noc křestí rolničkou, již se tak bála, když srdce dohoří, skála se drolí. Nesměj se tomu, ty dospělý dítě, když pláčeš skrytě a nemáš mi co říct. Vrátíš se domů,

Každý anděl potřebuje jednou nebýt na stráži. Každý anděl potřebuje číst knížku i styráží. Každý anděl s chutí hraje místo trubky na bicí. Teď nevidí hada z ráje ani tebe v ložnici. Ta-da-dee-da-dee-da-dee-da. Ta-da-dee-da-dee-da-dee-da. Každý anděl potřebuje zhasnout.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Všechny ženy na plakátech byly ke mně otočené záda, ale já vím, jak se tváří. Je měsíc v září a pádek tvrdá zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění. Je měsíc v září a pádek tvrdá zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění.

tak jsem běžel pod zdviženým prstem a televizní věže. Dýchal jako poraněný vlk. Drtil jsem kámen v sobě jako mukl, čekal, až vyprší mě trest. Ještě jsem chtěl říct, že když se začala třást, ten kámen ve mně pukl, ale musel jsem se splást. Ještě jsem chtěl říct, že když se začala třást, ten kámen ve mně pukl, ale musel jsem se splást. V tom pokoji všechny ženy na plakátech byly ke mně otočeny za...

zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění. Je měsíc září a pády k tvrdé zeme. Kaštany i srdce zbavují

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Vy jste byl první průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů. Po tajúplných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští trapy.

jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estakáda. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí.

svých kajaků, když navrací se z lovu k svému iglu. I z džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tigrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka, tak na loveckých

0: My stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriane. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitých barevnými korálky. Do jejich tichých vět koluje mezi vámi kalumet. Tak díky, mistře Buriane, díky za ten svět.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

to jenom na mapách jsou ohrady a každá země svůj čáru mívá. Kluk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty, jinak přečtený. Když v noci telegraf babího

0: Hluk toulavý má dávno jiný mapy, jiný cesty jinak přečtený.
1: Když noci telegraf babího léta svoje písně pro tuláky zpívá,

0: řekne to někdo něco. Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesujete, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi, paní, tu dírku. A najednou je ticho, co? Pí, pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
1: Ale jak to?
0: Pí, pane, tu máte něco jiného, než máte mít.
1: Ale to není možný.
0: Pí,

Poznala si mě podle hlasu, poznala si mě hnedka u dveří. Večer se měl obejít bez patosu, snad na

jsme se pozdě k ránu rozloučili, okamžik zvolna s vínem vyprchá, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

koníčky moje, kdo pak vás napojí? Kravěnky moje, kravěnky.

školství a breku. Buď mrdlem láhve, buď mým světlem.

subsidiář na další 670 let. Z obálek se sypou pohledy těch očí povědomí. Adresát je včera a písmena jsou občas nevědomí. Zvony katedrály včera vykovaný z matných staniolů. Rozpraskaný ruce

knížky básníků. Vlak jede v 5:36. No tak díky, Jaroslave Seifrte.

že slávu, moc a prachy zažije za svýho života. Někdo holci musí počkat, až si umře, na obláčku si pak šepotá. Trpělivost přináší trny i růže, slušnost vyhodila ze sedla lež. Můžeš jí svlíknout třeba z hadí kůže, skočí na tě ráda, když to chce.

Marie s Lucií a Janem, máma a děti, žádnej chlap, lavička v stínu pod kaštanem a tranzistorák, starý křáp. Marie s Lucií a Janem už měli dost těch jeho piv, na věky sami nezůstanem. A tři to už je kolektiv.

a v křesle stářím ošoupaném. U televize večer spát.

Marie s Lucí a Janem. Melta je mlékem šedivá, tři ptáci krouží chladným ránem a žádný z nich se

jak s plátem vlámských malířů. O hladu čteš si nepoznaném z očí těch prázdných talířů. Marie a dvě její děti, chleba se člověk nenají, čas leče se a život letí. A ti tři ještě hledají.

podle své chuti. Ach, chlapi. Ach, chlapi.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

Jen vlci běží k lesu a ve mně další nástup. Na kriky kdysi dávno jsem mazal zubní pastu. Teď čekám, až mi přijde

pásce, tak falešný a tenký.

chvil, co někdo z nás dvou promluvil. To mlčení, jež mysl obepíná, jak čelenka hlavu beduína. Tvé myšlenky možná odpoutá.

čekáme snad, až slunce zmizí. Na konci zahrady pod rybízy. A nebo jestli mezi slovy konečně někdo pohne tělem a Poirot zašeptá Hastingsovi, že čas je tu naším nepřítelem. Tady pod višňovými krovy ticho je bourec morušový a obaluje nás krep dešínem dovezenýma z Mantovy. Nežli společné plány s vinem, čekáme.

ti plyn a podvědomí na stále nutí. Do hráze mlčení, zatlouc klín k výbuchu věd a nádechnutí.

daň. Však jedním slůvkem kouzelným se změnil v strašnou saň. Štil oheň a síru, hlas

počkám, až přijde listopad. Ty svlékneš svoje šaty a vklouzneš pod kápa, zimy se dotknou.

příběh, po kterých kráčím, hledám tajemství, jak skončit, kde začít, jsou.

a v hlíně zrezla plečka u branky do zahrady propíchnutý míč. Kdo radí listí uklízet, sám k smrti nerad sbírá z vlečky, a kdo si neví rady, ten odchází pryč. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi, co když to všechno byla mýlka. Ubyla luna vinovatce a mráz ti kvete pod očima, a z vázy trčí věčně živá kytice od otčí.

se vyne v polích, jako vypálená žilka, jako brázda do černice, na kost vybělená. A voska sčítá škodnou a násobí se viny a všechny cesty stejně vedou zpátky do otčiny. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi, co když to všechno

Lodě z Loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka. Kolem horké kaše chodí pešek pořád do kolečka.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Míková, to je ženská špičková. Počasí, když předpovídá,

to Romana Vítová, ta vůbec není taková. Je nám všem jasné, co chtějí chlapi, aby k ním vystoupila z mapy. Ta Romana Vítová nás k obrazovkám přiková a oči bloudí skutečně všude, jen nikdo neví, jak vlastně bude, jak bude. To není žena.

to Taťána Míková. Ta vůbec není taková. Decentní dekolt a sukně akorát umožní se předpovědi dostatečně věnovat.

A uvidím z jara, až to rozkvete. Nechám to plavat a uvidím z jara, až to rozkvete.

mládí. Tu jednou musel jsem dát s Bohem lodníků. Křiklaví divoši k ním vpadli v lodní zádi a nahé přibyli je k pestrým kolíkům. Pak nestaral jsem se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, skladba vlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli mě svoje smolné věnce, pět nocí tančil jsem, jak zátka na míse. Na slaných hladinách jež vězní utopence,

do nich se občas noří. Zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích. Trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích, sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice, do vzduchu bez ptactva, za gigantický plot. Mě nezachrání už záchrana plachetnice, můj trup je opilý, přívaly slaných vod.

0: jsem se naplakal za srdce rvoucích jiter. Nic neobešlo se, teď pro mě bez hoře. Jsem láskou rozladěn, jak struny starých citer. O, kéž mi praskne kýl, kéž sletí do moře.
1: Je krátce po 16. hodině.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

jak nad hrobem dívka bílá. Modlitbou pláč svůj provází a k poslednímu zboru

Já jsem úsměv, já jsem pláč, a co ty jsi zač? Já jsem trouba, já jsem rváč, já jsem trouba, já jsem rváč, já jsem trouba, já jsem rváč.

0: a co ty si zač? Já jsem zákon,
1: já jsem štvanáč.
0: Já jsem zákon,
1: já jsem štvanáč.

měl plíce jak pan Zátopek, nežil bych více s tou skerou žiju. Prachy bych zašil do kaliopek a skončil

Svět je pochybný místo a je snadný se v něm ztratit, obzvlášť pro ty, co nevědí, komu za ochranu platit. S tebou je to jiný, ty máš mě a já ti řeknu, o co tady jde. Poslali mě zhora, abych ti dal do života radu. Jasně, že ne zadáčo, ty káčo, to myslíš, že kradu, tak cáluj a neříkej, že žádnou pomoc nechtěla. To se přece nedělá, držet si od těla svýho strážního anděla. Vždyť já vím, co je v nebi in, já znám číslo na Boha, já znám i jeho pin. Když chceš nebi uspět, řeknu ti s tím chrápat, to co se stvoření světa týče. Čí si myslíš, že to byl nápad? Jo, mě je prostě dobrý znát, tak mě holka nechtěj štvát a neskoušej si stěžovat. To by zřejmě ještě nedošlo, jak je to s tebou vážný, když jsem zrovna já tvůj anděl strážný. Jsem anděl,

padla si mi do voka a orgazm přesíráš, že bys měla dostat cenu Alfreda Radoka. A ne za vedlejší roli, když jde o akt pohlavní, jsou tu jenom role hlavní. Takovýmu éru jako ty můžu zařídit kariéru, když nebude dělat drahoty. Jasně, že to bude něco stát, ale můžem se domluvit i jinak, když mi bude stát. Cože, jaká morálka, tohle je normálka, je anděl, potřebuje prachy na kafe a cigárka a nějaký to povyražení.

Lecha Jindřiška přišla o svého druha. Předvečer svadební to pro ní rána byla. Zapíjel svobodu a chlastal jako duha. A krevní destička mu v krku zaskočila.

0: 5 odpoledne.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

spadnou. Zvukové vlny se šíří a slova, co nezahynou. Na jedné ruce ti spočítá, jak šance pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

hledal můj Bůh, byl to určitě on. Vodil nás větrem a nenechal spát, proto se pletem, když musíme lhát. Až jednou se jdeme z hor, cesty se propadnou.

tě zvednout. Nejdřív si klekni, pak staň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

náj hlidí do etruských spod. Oči ho vyzařují, podle ní po mořích vraky plují, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou víc.

с вам, я знам, ту землю знам. Боубин, Квилда, Крушне, Гори, Есеніки, Тремші, Хриби, Крконоши, Яворники, Дюмбир, Кривань, Лиса, Гора, Велка, Патра, Черхов, Снежка, Ještědmá, Патра, Křemešník, Гриб, Цукрак, Милошовка, Цínovec, Klínovec, Brdy, Děvinger, Vachovka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Každej, Rapštejn, Konopiště, Milotice, Frýdlan, Králík, Kozíhrády, Křepinice, Helštejn, Perštejn.

Řekni mi, řekni, co mě čeká, až přejdu na druhý břeh. Jaká je naděje pro člověka, až jednou uslyší, teď všeho nech. Řekni mi, proč se toho lekám a proč mi dochází dech. Řekni mi, řekni, když roky plynou, proč chceme zastavit čas.

řekni mi, uslyším, co bylo není a to, co nebylo jest. Nikdy jsem nevěřil na Boha, na spasení, snad každý sám musí svůj osud nést. Po noci ale vždy přichází rozednění, a co když mohu se plést? Řekni mi, řekni, co mě čeká, až přejdu na druhé.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na kuláž do podvodníka. Povídám pochop, že svým karfilem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa z Konga banány, kokosy, že srdce já zval třtina z Havany. Borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a jen mi dospěhu. Z Caracasu ananas a palma z Bajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany. Pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná? Metalizovanou jedli oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší. V ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaida do Sakuru, takovou mám náturu. Bavlnu mám z Koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Puerto Rica mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl do guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám zalov ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak sežeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné pásty. Mocín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad spacenem.

0: Před malou chvíli bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Řekl jsem jí, já tě žeru. Ona byla ráda. Řekla, že prý v téhle buši ze všech nejvíc mi to sluší, že si přála takového mít tu kamaráda Hamu. Prý je tady teprv týden na služební cestě. Tak jsem jí řekl, holka, jdeme na návštěvu mého kmene. Bude se ti u nás líbit.

nastal zmatek nevýslovný, jak ve včelím úlu. Tak máš, holka, co si chtěla, nejdřív se nám osol celá, a potom si stoupni pěkně tady k tomu kůlu. Ham. A když ji pak šaman pozval do sojové lázně, v jedné ruce držel slámku, v druhé pepř a majoránku, zatleskala nadšeně, jak prý je u nás krásně. Ham.

pochopila, až když úkol česnek zavoněl. Vyvízkla je, až to budu vypravovat Hance, pochopila, až když úkol česnek zavoněl. Hance.

chápu jako lev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty stany a volá v rozervaný: anděli, už se zjev! A už se spánek blíží a očička mi blíží.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tři sudičky u kolébky, hoj hoj stály mi, podle tvaru mojí lebky, hoj hoj věštili. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj hoj do plének, nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži hoj hoj, co to dá, čili jak to zpívá Samson, hoj hoj pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch, hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom matce hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla, holky, vy snad hoj hoj blbnete, víte, jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jedyla, vzala nůž a fik a věž by hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj nožičky. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj.

pošle na zem těžká usárna a Kanadou do zubů, jau, to bude kruťárna. Pak jsme nějak dohráli a vůbec nic se nestálo.

Velký dům na ulici, Bůh ví, kolik pater v něm žijí spolu. Nájemníci, každý chce výš a nikdo nechce dolů. Prý nahoře bydlet, pod střechou je nejlepší výhled, nejkrásnější výhled do kraje.

až nahoře bydlet. Pod střechou je nejlepší výhled, nejkrásnější výhled do kraje. A pak ta společnost známých lidí a holek dost. Kdo se tam dostane, ten si zahraje. Informace na pavlači,

nahoře bydlet, tak to je Terno a ten výhled, nejkrásnější výhled do kraje.

tak si taky sednu ke klavíru. Mám ho tak ve druhým, ve třetím patře se sousedy. Žiju míru, ale soutěžím hodně, abych jim to natřel. Asi chci taky až nahoře bydlet, pod střechou je nejlepší výhled, nejkrásnější výhled, který znám. A pak ta společnost známých lidí a všeho dost, trochu se bojím, co všechno proto.

rád. A první zakopnutí loten Pražec navíc, jak se zapovídal. A první hlasy ptáků v komínech skal, lavičky na nádraží, kde pohledy si psal, závratě z viaduktů, kde mě

0: pár minut po 19. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

pohody, naslouchat dešti schovaný pod schody, na zahřátí deku, rum a k jídlu veku, poslouchat se a nemluvit.

0: tam, kde chléb mění se v kamení. Země má k nebesům blíže a přitom spupně se nevypíná. Omí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.
1: Nakrmí své něžné holubky, když podzim zahoří listím, slátne mi v šípcích i řadinách.

0: skřivánek vyspívá, sopránem z nebeské výše, čtyřlístek ukrytý v jetelinách.
1: Procitnu, nebe jsem zaživa, přidám se alespoň tiše, krásná a skromná je.

tam, kde chléb mění se v kamení, země má k nebesům blíže a přitom spukne se, nevypíná. Omí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.

ledničce korej zbytky Vánoc a den se klube nesměle. Je za náma to, co měla být, má i tvá noc a měla skončit veselé. Tam, kde se chlastem lásky škrobí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí,

Tvrdé loužičky se stávají louží, chlastu, co smutky utápí. Z těch těžko tahá se ten, kdo utonout touží, sám sebe k smrti utápí.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

kruh lidí a jmen a pravdu a lež a hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek, mám vždycky, když bolí den.

det er fik, fik, fik tæ. Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita.

0: čelem přitisknutým na sklo okení.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

entulám. Snad poznáš píseň mou, nehádej, kam se chystám, já nemám vůli svou, jsem tulák jen. A tu láskou mám.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás. A tóny levných kytar, pár akordů, nic moc. A rozářený dětský oči, jaký tajemství dovede bejt noc. A mexikánský hranice a indiánská čest.

důvodů prostých, právě jsem překonal mosty. Už si mě vodíš na niti, to chlapci jdi. Duška mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky. Situace má je hrozná,

moje rýmy, tvoje psaní odpovími. Vím, že mě za srdce chytí, to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se práší.

strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pár. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky An, přes práh ti nesmí žádnej muzikant.

vysoký a španělský pás. Pohledem zavadí, jak noc je chladná, tý číslo už bude znát na spaměť. Ještě než zavěsí panoblesní vrátná, prodá mi pro štěstí dva páry kastaněť.

kdo mě sežehnul, kdo mě upálil, kdo mě zamořil, kdo mě seškvařil, kdo mě rozpustil, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo mě zastřelil, kdo mě

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Prosím tě, kolikrát jsem ti říkala, ať zajdeš s tím košem. To je, jsem rád po celém bytě, že se tu měla dýchat. A byl jsi pro ty kobzle v obchodě? Víš, že jsem chtěla robit packy na večeru, ale ne. Milost, pán si sedí doma u televize, čumí na fotbal, pivečko v ruce, to je ale život. Příště se narodím, to je jedině jako...

srdce neklepej, pojď rovnou dál. Co to je?

0: Hrvat, celý ho bůra, Jura, je to bůra. Jářku,
1: ty zveš, my všichni žveme, my dceru.
2: Kdyby tady byla taková

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech,

0: prostý štěstí, z maličkostí skládáš prostý štěstí, z maličkostí skládáš prostý štěstí.
1: Od rána si zase píská.

0: písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Jdu šarým lesem přes nítěny let, kdy byl svět. Na první pohled

tak se koukáš z okna pátečního vlaku. Ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a říct.

od Brdy či na Pálavě, v Čechách nebo na Moravě, všude kousek svýho srdce máš. Seš jedním z těch, co mají punc vandráckýho cechu.

kroky míří, žár světel koncových, když dál kam hlasí. Umlkne rachot kol, co pod sebou prach víří, je klidnej podvečer a prýma počasí. Koleje jsou spojky našich osudů a dní, a vstupenkou do nirvány vagón poslední.

ako ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol. Přišel jsem si jenom střelit medvěda, možná vzala za svý nějaká etika, ale nikdy bych ty vole nezamířil na lidi. Počuj, bratku, zbraň je tvoja, to sama netýká. Co tu vlastně chtěl ten vandrák a v noci?

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Z nedočtených řádků písmen věd, který přeletím, sotva na pohled, protože nechce se mi číst, skládat k sobě slova, to nejsem já, je to má povaha. Z nedočtených řádků slov a věd skládám si něco jako přehled, jenže o čem?

někdy cizinka, jindy zase moje choť. Temné postavy, neohlížej se a pojď. Poblíž pomníku stojí řada bakhantek. Cejchem mé doby, ženy, víno, zpěv a vztek.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Ještě není pozdě, ještě pořád dejchám. Ještě není pozdě, ještě pořád spěchám.

jsem si myslel, že se všechno v lepší změní a všechno bude znovu, jak má být. Že zase vyjde slunce.

наши сраны росну. А проти слунку искру вина увидим.

0: krátce po jedné hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Já jsem nikdy žádné zvíře vlastně nechtěl chovat, co se musí venčit, krmit nebo přebalovat. Jenže už jsem v rodném listě, tak se snažím přežít, hračky hrablem odhrnuju, ale pořád sněží.

něj sílu dubu. K narozeninám obepluj svět, k narozeninám tvým pojď na palubu. Máš krásný

za naši stodolou v louži koupe se Bůh. Ústy vydechl křehká křidelka much. Blísknou se ve slunci a pomalu padaj k zemi. Do

сонце, а помалу падає к землі. До вітру шептам, з тобою лепеємо. Něco jsem pochopil, na něco neměl dost sil. Do něj vracím se, vždyť z ní jsem se narodil. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou louži koupe se Bůh. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou louži koupe se Bůh.

Ráno je šedivý cigáro, ztratilo šmak. Člověk se nediví a tak si zavalí vak. A táhne dál, dál, dál, dál, dál, dálka nevadí.

jenom oči hladový. Každý dvě hodiny z nádraží odjíždí vlak. Problémy rodiny, těm spolu vytřeme zrak. Pojedem dál, dál, dál, dál, dál. No pojďte prosím vás, tu tašku vám vemu. Už nemá cenu říkat, že nemáte čas. Zdravím vás, krásná neznámá, já mám čas.

Pílek na obytek je samej suk. Špinavej motýlek, pivo a všechno je fuk. Jen pojďte dál, dál, dál, dál, dál. Ulepenej klíč, čistý mu všechno je čistý a na špínu zhasnem a hned bude pryč. Zdravím vás.

rupla se mnou moje, společenská příčka, je to mimo jiné, pěkná slovní říčka, kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit,

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vítr struny rozehrál, mraky slunce skrývají, kolik jsem jich už zažehnal potají.

velký vůz, kolik ztratili jsme můz, naše jizvy sečných ran. Jednou spočítám, ještě v nás vlna přelévá se, ještě zní písně od zahrad. To jsou cesty k naší spáse, na ty můžem přísahat. Dokud oheň jsem

Když potom probudí se ráno, jsem zas malý Don Quixote, co sice statečně se bije.

jak práská bičem a volá hej.